0: dnešní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
1: Uherskohradišťko.
0: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
1: Zlínsko.
0: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahúta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne...

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: Bojím se, že každým dnem ve schránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahúta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uherskohradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve třetí minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
3: Chci to zažít znova.
4: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: backbone, brother. Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po dvou letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například řebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po čtyřech odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
4: Chci to zažít znova.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha, tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice 1 sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio K.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po 2 letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uherskohradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například žebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po 4 odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: but you're just a boy.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.
4: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
5: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson & Bourbon.
3: Uherské Hradiště, staré město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Vyvěšena na velkovévodství, stala se nezávislou a byla spojena personální unií s Nizozemskem. V roce 1890 se Lucembursko stalo zcela nezávislým státem. Hlavním městem je Lucemburk a je také největším městem v zemi. Lucemburk je rozdělen na 12 kantonů. V roce 2025 bylo 47% obyvatel cizími státními příslušníky. Kromě toho do země dojíždí za prací 185 tisíc osob. Slévárenský průmysl zajišťuje zemi vysokou životní úroveň. Úředními jazyky jsou francouzština a němčina. Od roku 1984 je to také lucemburština.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

cesty povedou nikam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v Otrokovické besedě 24. října, 19. ročník.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase o kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po dvou letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uherskohradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například hřebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po čtyřech odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha, tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
5: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky. Podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo. 24. října Otrokovice. Stetson & Bourbon.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
4: Chci to zažít znova.
5: Rádio Zlínského kraje.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po 2 letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uherskohradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například hřebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po 4 odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Lucembursko, plným názvem Lucemburské velkovévodství, je malý západoevropský stát. Jeho rozloha měří 2600 km čtverečních a má asi 691 tisíc obyvatel. V roce 1815 byla země povýšena na velkovévodství, stala se nezávislou a byla spojena personální unií s Nizozemskem. V roce 1890 se Lucembursko stalo zcela nezávislým státem. Hlavním městem je Lucemburk a je také největším městem v zemi. Lucemburk je rozdělen na 12 kantonů. V roce 2025 bylo 47% obyvatel cizími státními příslušníky. Kromě toho do země dojíždí za prací 185 tisíc osob. Slévárenský průmysl zajišťuje zemi vysokou životní úroveň. Úředními jazyky jsou francouzština a němčina. Od roku 1984 je to také lucemburština.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson and Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson and Bourbon.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
5: Chci to zažít znova.
2: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po 2 letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uherskohradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například žebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po 4 odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 tisíc let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia. No fighting.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Lucembursko, plným názvem Lucemburské velkovévodství, je malý západoevropský stát. Jeho rozloha měří 2600 km² a má asi 691 tisíc obyvatel. V roce 1815 byla země povýšena na velkovévodství, stala se nezávislou a byla spojena personální unií s Nizozemskem. V roce 1890 se Lucembursko stalo zcela nezávislým státem. Hlavním městem je Lucemburk a je také největším městem v zemi. Lucemburk je rozdělen na 12 kantonů. V roce 2025 bylo 47% obyvatel cizími státními příslušníky. Kromě toho do země dojíždí za prací 185 tisíc osob. Slévárenský průmysl zajišťuje zemi vysokou životní úroveň. Úředními jazyky jsou francouzština a němčina. Od roku 1984 je to také lucemburština.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po 2 letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například řebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po 4 odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hollywood. She's Hollywood.
1: Rádio Kroměříž a megahity 80. let.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

I'm tired.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 tisíc let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Lucembursko, plným názvem Lucemburské velkovévodství, je malý západoevropský stát. Jeho rozloha měří 2600 km čtverečních a má asi 691 tisíc obyvatel. V roce 1815 byla země povýšena na velkovévodství, stala se nezávislou a byla spojena personální unií s Nizozemskem. V roce 1890 se Lucembursko stalo zcela nezávislým státem. Hlavním městem je Lucemburk a je také největším městem v zemi. Lucemburk je rozdělen na 12 kantonů. V roce 2025 bylo 47% obyvatel cizími státními příslušníky. Kromě toho do země dojíždí za prací 185 tisíc osob. Slévárenský průmysl zajišťuje zemi vysokou životní úroveň. Úředními jazyky jsou francouzština a němčina. Od roku 1984 je to také lucemburština.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: 103,3, 107 a 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž, jsme si.

0: Výjimečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem víně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá, tak se snaž cítit.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.